0: Māstrihtas līgums, kā arī tā uzlabošanai paredzētais Amsterdamas līgums un Nīcas līgums, bija būtiski soļi Eiropas integrācijas procesā. Māstrihtas līgums lika pamatus tādai Eiropas Savienībai, kādu to pazīstam šodien, ieviešot būtiskas politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas. Amsterdamas līgums un Nīcas līgums balstījās uz šo pamatu un risināja institucionālus jautājumus un sagatavoja Eiropas Savienību paplašināšanai. Šie līgumi atspoguļo Eiropas Savienības dinamisko un mainīgo raksturu un apliecina tās spēju pielāgoties un veikt reformas, reaģējot uz jauniem izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienībai turpinot augt un mainīties, šie pamatlīgumi joprojām ir tās struktūras un pārvaldības pamatā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Banky hrají v našem každodenním životě zásadní úlohu. Svěřujeme jim své peníze, aby byly v bezpečí. Obracíme se na ně, když chceme koupit byt nebo dům na hypotéku a používáme je k převodu peněz po celém světě. Stejně jako my na naše banky spoléháme, že nám pomohou spravovat peníze, tak i EU při plnění svých klíčových úkolů a cílů závisí na svých bankách. Jistě jste slyšeli o Evropské centrální bance. Víte ale, jak její rozhodnutí ovlivňují vaši peněženku? A víte, že existuje také Evropská investiční banka, která má své specifické poslání? Pojďme se na obě podívat zblízka.
2: Začněme tím, kde obě banky sídlí. Evropská centrální banka, zkráceně ECB, má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem. Unie si jej pro svou důležitou finanční instituci nevybrala náhodou. Frankfurt je nejdůležitějším finančním centrem Německa a nachází se zde i největší německé letiště. Díky tomu je ideálním místem pro vnitrostátní a mezinárodní cesty a samozřejmě i cesty služební. Náhodný nebyl ani výběr sídla ústředí Evropské investiční banky, známé též jako EIB. Nachází se ve městě Lucemburg, které je významným mezinárodním finančním střediskem. Lucembursko je navíc zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství, předchůdce dnešní Evropské unie. Co mají tyto dvě finanční instituce za úkol?
1: Evropská centrální banka se stará o euro, a to společně s centrálními bankami členských zemí, které jej používají jako svou měnu. Její hlavní povinností je tvořit a provádět měnovou politiku v celé eurozóně. Musí udržovat stabilní ceny a usilovat o to, aby se míra inflace držela ve střednědobém horizontu ve výši 2%.
2: Proč zrovna 2%?
1: Protože vysoká i nízká inflace může z dlouhodobé perspektivy poškodit hospodářství. Když je inflace vysoká, stoupají rychle ceny, takže se nám peněženky rychleji vyprazdňují. Pokud je inflace vysoká trvale, nejsou spotřebitelé schopni kupovat stejné množství zboží a služeb jako dříve. Proto se eurozóna snaží udržet střednědobou míru inflace na zmiňovaných 2% a bránit tak tomu, aby na svých trzích přicházela o koupěschopné zákazníky. Navíc to pomáhá zachovávat důvěru v systém, což je důležité.
2: Škodlivá ale může být i velmi nízká inflace.
1: Je to tak. Může totiž způsobit pokles platů a menší zaměstnanost. To znamená, že ceny sice klesnou, ale lidé si stejně nemohou dovolit příliš kupovat, když vydělávají méně nebo mají potíže najít práci.
2: Jak vlastně Evropská centrální banka ovlivňuje hospodářství eurozóny?
1: Má na to několik nástrojů. Například stanoví základní úrokové sazby, aby udržela ceny stabilní. Odpovídá také za to, že platební systémy, jako jsou kreditní a debetní karty, fungují bez problémů. Díky tomu bezhotovostní pohyby peněz po celé Evropě probíhají rychleji, bezpečněji a snadněji, ať už jde o převody nebo platby kartou. ECB ale nedohlíží jen na bezhotovostní platby. povoluje také tisk eurobankovek, kterými platíme za každodenní zboží a služby.
2: A to je všechno?
1: Má ještě jeden důležitý úkol. Dohlíží na to, aby evropské banky fungovaly řádně a je schopna řešit jakékoliv finanční problémy, s nimiž se mohou setkat. Nyní se podívejme na Evropskou investiční banku.
2: Její úloha je zcela odlišná. EIB sama o sobě říká, že je úvěrovou institucí Evropské unie, protože půjčuje peníze na projekty, které pomáhají realizovat cíle EU. To se týká široké škály odvětví, například zdravotnictví, vzdělávání a bydlení.
1: Týká se to nějak nás v Česku?
2: Ano. Česká republika například získala přímé úvěry na protipovodňová opatření, modernizaci železniční infrastruktury či na výstavbu a renovaci brněnského univerzitního kampusu.
1: Odkud peníze pocházejí? Jsou z rozpočtu EU?
2: Nejsou. Banka si je sama půjčuje. Většinou na kapitálových trzích prostřednictvím dluhopisů. A poté je zase za výhodných podmínek půjčuje na vybrané projekty. Přibližně 90% těchto úvěrů poskytuje v rámci Evropské unie. Pokud provozujete firmu nebo pracujete ve veřejném sektoru a máte projekt, který je v souladu s cíly Evropské unie, můžete požádat o úvěr Evropskou investiční banku. Banka posoudí, zda splňujete základní kritéria a její úvěrové cíle a zda máte dobře vypracovaný podnikatelský plán.
1: EIB je prostě jednou z největších nadnárodních finančních institucí na světě.
2: Patří také mezi hlavní poskytovatele finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu a proto se také nazývá klimatickou bankou. Boj proti změně klimatu staví do středu své práce a investuje do udržitelné budoucnosti. Podporuje inovace a šetrné způsoby výroby energie.
1: To všechno dělají bankéři?
2: Nejen bankéři, společně s inženýry, vědci a ekonomy. Pracují se společnostmi, vládami a nevládními organizacemi ve 160 zemích a usilují o ekologičtější budoucnost pro všechny. EIB tak sdílí celou škálu evropských odborných znalostí a inovací s klienty po celém světě.
1: Jak jsme viděli, obě banky EU mají stejně důležité, byť odlišné úkoly. Podtrženo sečteno, Evropská centrální banka je primárně odpovědná za měnovou politiku Unie, za stabilní ceny v eurozóně a zdravě fungující hospodářství. Zkrátka, aby státy i občané měli v peněženkách dostatek peněz. Evropská investiční banka zase zajišťuje tok hotovosti k projektům, z nichž má prospěch celá společnost. Investuje do budoucnosti, která je bezpečnější pro lidi a šetrnější k životnímu prostředí.
2: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.